0: zadní vlák kroz stanicu by prošel.
1: Znám opět, myslíš na mene i to je...
2: 3ZZZ 92.3 FM
3: 3ZZZ 92.3 FM